0: things that I've got. Počúvate Rádio Košice.
1: Chýbajú nám elity a nie sme nimi ja či ty, veď elitou je každý vec. Stačí, že nie si pokrytec. Možno sa